No, musím říct, že začátek byl trošku chaos, ale asi jsme to trošku očekávali. Posledních 72 hodin bylo hodně náročný, naspali jsme podle mě asi tak 8 hodin dohromady, ale jinak

srdce se rozšiřuje a cítím to tak, jako by tady byl můj domov. I když jsem se narodila v Bavorsku, v Hausenbergu, tam žiju, ale domov mého srdce je tady.

0: Zvědavej. Ale můžu se jít na tu přehlídku podívat a můžu si tam jít sednout do řady, kdybych o to stál. Takže je to cesta ke štěstí třeba tohle?
1: Je to součástí cesty ke štěstí, bych řekl. Všichni máme volbu.

0: Jako se země točí, jak barví svoji oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podnutí.
1: Jo, ještě jednou, jo, prosím tě. Já jsem teďka trošku z toho zvuku jenom, je to trošku rozhodilo, že to málo slyším, ale v pohodě, jo? Dobře.
0: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házím, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz smalujeme, jed se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí, sukni zvedáš jako bočí, jen o sobě mi povídej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házím, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej je uši, chvíli tomu tichu naslouchej. Zase se kola točí, sukni zvedáš jako bočí, jen o sobě mi povídej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

0: U horu Javorník a někdy i dál až k Českému lesu nenechávala myšlenka na novou rozhlednu Chladným. A tak se na konci roku 2009 zaskvěla na vrcholu sedla v plné kráse nová rozhledna, která svým tvarem ctí keltskou minulost tohoto místa. Zní to jednoduše, ale od snu k realitě bývá někdy složitá cesta. To, že rozhledna stojí, lze připsat ke cti zejména Sdružení pro obnovu rozhledny na sedle. Stavba byla financována z mnoha zdrojů, včetně veřejné sbírky. Bylo například možné symbolicky zakoupit jednotlivé schody, na kterých jsou uvedena jména donátorů. Výrazné pomoci se ale realizátoři dočkali i od Evropské unie prostřednictvím regionálního operačního programu Jihozápad.
1: Dobrý den, jmenuji se Libor a jel jsem tady okolo po silnici a upoutala mě cedulka, kde bylo napsané rozhledna. A protože jsem od Zlína, tady ten kraj se mi moc líbí, tak jsem se vydal na tuto rozhlednu se podívat, jakým způsobem se tady můžu rozhlédnout a vidět do kraje, vidět Kašperk, vidět Šumavu jako takovou. Moc se mi tady líbí a určitě se tu budu ještě vracet.

0: Pernici a tak podobně, bylo do Prahy?
1: No a ono je to... A
0: jak to bylo?
1: No a já se zase musím vrátit k tomu Levákovi a úplně jako na chvilku, protože to je ten důvod, proč jsem skončil v Praze. Protože já jsem se hlásil na konzervatoř a opravdu jsem jako

děti. To vlastně spojujeme. Nejenom, že máme všechny ty modely, s kterými byste ten obsah tvořili, GPT, Gemini, Grok, Claude, AI, ale rovnou můžete publikovat a plánovat vlastně ten obsah. Jo? To tam jako spojujeme.

hodně těch malých diváků a už prostě nemá, už tak netahne, jako prostě ty lidi o něm tak neví. Jo, takže prostě my jsme, ono už u nás

0: tohohle praporu to byl tento případ, protože jsme chtěli, aby jsme to měli tak nějak jako požehnaný a schválený od té vyšší moci.
1: Ano.
0: A tak přijel vlastně z Krumlova pan Talíř, který vlastně nám ho požehnal a tak snad bude držet tu ochranou ruku nad tím.
1: Ono tam krom toho slavnostního požehnání ještě proběhlo několik dalších akcí a já bych rád, kdyby si na to vzpomněla a popsala, protože tam bylo 5 let výročí Soptíků, což je dětská parta hasičů, která je pod hasičským sborem.
0: Ano, a potom ještě tu máme nejstaršího člena našeho dobrovolného hasičského sboru a to byl pan Václav Janouch, kterýmu byla předána vlastně plaketa za dlouho trvající pobyt nebo setrvání ve sboru a bylo to 70 let, kdy on je ve sboru. Samozřejmě tam dostali ještě další, ale to už byly takový ty 4.

0: Ale jo, a až vlastně teď jsem se jako popsal, kdo to všechno je za to zodpovědný, za ten sušil happening, jo, že se vlastně vzpomíná to sušila. No a oni mi řekli, hele, tak si připrav písničky, jako které zapsal sušil, a my to dáme a vytiskneme takový krásný, udělat takovou krásnou grafiku jako zpěvník, jo, a že tam ti lidi si to s náma zaspívají. No a já jsem teda po, já nevím, kolika z letech, jako když jsem dostal toho sušila v 18, tak jsem to jako otevřel, tu bychli. A teď na to koukám a jako měl jsem z toho opravdu jako zážitek, že to jako pro mě to řazení těch písní byl totální zmatek, protože se tam tak lišily vlastně ty nápěvy, to znamená ta melodie a ty texty k tomu. Já jsem nevěděl, jak to jako dát dohromady, takže shoutout všem těm jako etnologům, kteří jako se v tom vyznají, tak vím, že se mi muzikanti tehdy smáli, když jsem se v tom jako hrabal. A nakonec jsem se v tom zorientoval, vybral jsem nějaké oblíbené písně i vím, že jsem třeba zjistil, jo, že vlastně zpívám některé i vtip, jako textově vtipné. Mi přišlo jako folklorně, že to je jako zapsané tím sušilem a napároval jsem to s těma nápěvama a jako nakonec to dopadlo dobře, ale to je vlastně jako ta sranda, že člověk dostane a jako tu knihu a jako tak se s ní jako potěší, neříkám, že nic, jako podívá se do ní a vlastně dokud není donucený a s ní pracovat, tak vlastně jí má v knihovně.
1: A tak když jsi v Cimbálovce, tak ono to jde celkem samo. Soláň ta dělala, jako muzikanti dělali vždycky typicky Valašsko, že? Jestli si to dobře pamatuju.
0: Je to valašská muzika.
1: Takže tam samozřejmě to je nějakým způsobem odborně, řekněme, směřováno. Tam zhrál co? Tam zhrál tercky nebo co zhrál za?
0: Já jsem tam začal obligát a občas jsem hrál terc. Jo. Takže nás tam bylo husistů jako dost. A je to velké těleso, včetně jako čelo, zpěvák, asi nejznámější Pavel Ptáček, starý člen jako Soláně, takže to je.
1: Tam to byl výborný základ pro to, abys mohli dál a dneska vlastně si užíváš s vlastní cymbálovkou.
0: No,
1: což je v Praze výhoda, protože tam to pro ty lidi je mnohem zácnější, než když na Moravě v každé dědině muzika.
0: Tak abych netroskařil, tak já mám vlastně dvě muziky. Jedna je to pražská, jak jsem býval v té Praze, tak jsem si tam založil kapelu, která se jmenuje Čardaš Paprikáš. Jo? A, což není nějak jako regionálně vyhraněná muzika.
1: To ani nejde, samozřejmě. Jo, to.
0: Asi to z toho názvu jako, jde cítit, že to je taková kavárenská záležitost, bašavel a hrajem folklore od Uher do Moravy.
1: Z Uher do Moravy, ano.
0: To mám napsané vlastně v tom popisu té kapely. Hmm. Takže
1: to, co lidi znají, no, protože to je přesně, že já vím, když sem přijede cymbálovka, tak taky lidi chtějí určitou typickou selekci písní a pak, když se začne hrát něco, co je specifické, tak na to koukají a neznají to. A oni jsou to třeba krásné písničky a není to o tom, že by si to lidi vždycky zaspívali. Tak je třeba je to pomalu učit.
0: Já si myslím, že v té Praze je celkem velká jako folklorní komunita.
1: To je spousta Moraváků hlavně.
0: A jakože která, jako bych řekl, že je na vysoké úrovni té znalosti toho folkloru, takže tam
1: chybím ten kontakt.
0: No, tam se celkem jakoby dá jim, nebo na našich akcích oni nám chodí, že jako naši fanoušci, takže já jsem rád, že oni jako začínají písně, které jsou, dejme tomu, méně známé a jako regionálně to může být, já nevím, od toho Moravskoslovácka až po nějaké jako východní Slovensko, tam slýcháváme, my rádi hrajeme ty maďarské ještě věci, takže to je jako to je ta vaše angel, to je ta paprikáš.
1: To chce hodně

Akorát teda ten jo, band nebej v 8 hodin, ale ten Elan kontraband musí přejet z Náchoda. On k nám pojede 4 hodiny, jako, takže jsme tam

let, tak nějak. Jo, ano, jo, když jsem měl takový obrat ke kultuře, jsem si přál jako sushi, přál jsem si kroj, to jsem jako vytáhl.

si hej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý.

0: prostě ano, a tak podobně.
1: Takhle to může být?
2: Ano.
3: Ta se nám povedla. Maruško?
4: Jak se povedla zvířátka?

taková věc, která pomáhá nám, kteří nemají čas a nebo nejsou úplně mocní toho ovládat perfektně svoje sociální sítě. Vy jste přišli s produktem, který mě natchnul. Tam slovo dalo slovo a zjistili jsme, že máme

0: tak jsem mu to poslal, on mě obratem volal a nebudu říkat úplně přesně, jako co říkal, jo, ale něco v tom duchu, hele Aleš, tak tohle toto smaž, z toho se nedá vůbec jako absolutně nic jako
1: klidného.